jsme pevní, teď byli jsme wow. Kde ten celý spod, ten co byl svěl? Kde od desky do desky?